0: je geniální, je prosím.
1: No to je geniální.
0: Taky se z toho všichni tváří nadšeně.
2: Poslyšně, myslíš, že jo?
1: Ale Pechouček je tady.
2: Je nazdar, no. Jo, Peťo, poslední jsme, je to dobrý, že to je dobrý, ne?
0: No, je to skvělý, já to
1: nechci. Tak ne,
2: počkej, teď je to bomba,
1: tak to si tak teď dnes koupil zase ho prostě.
2: Ne, já ti potřebuji koupit autočuráku.
1: Jo, možná tak ani pičáka,
2: ne. Ty vole, já mám jenom trojkoutku.
1: Ale nejde, rozumím, trapnej takhle dnesky.
0: Já myslím, že ne, protože jsme geniální.
1: Jsme, ano.
0: Jsme opravdu geniální kapela.
2: Ty vole!
1: Počkej, Peťo, to by si to
0: opravdu nevěděl. Ne, líbí se
2: mi to. To je dobrý, ne?
0: Ne, no.
1: Dobrý, co rád říkám, to
0: nevěděl. Ale už nevíme, co máme dělat, že to už to nějak vada.
1: Já bych řekl, že bychom to mohli skončit, ne?
0: No doufám, že si koupím aspoň dolinu.
1: Jakou dolinu?
0: Na fukovací panenku.
2: Jo, tak to je
1: dobrý. A jestli ani žádnou firmu nepojede s Matěm?
0: Ne.
1: Já myslím, že ne.
0: Já bych řekl, aspoň nějaký kluby bychom mohli vymít.
1: To vymít, jo?
0: Jako uklízeč, jo.
2: Kdyby my jsme vtipně, jako osobně.
1: To není tak, že to napojovat.
3: Freies Bürgerradio Flipfurt.

0: Ale už když dneska bude tak strašně dobrodružná, teda romantickým charakterem, že se vám spotil v oči odsos.
1: Ty vole, nekecám.
0: Vsaď se vám.
2: Nekecám!

0: you, fuck you, more.
1: Kdybyste měli zapalovače a mohli dělat, tak by to bylo dost dobrý.

bydlel na konci města, kluk jako ty, dvě ruce, dvě nohy, jedno péro a jedna hlava. Až od dětství měl nejoblíbenějšího kamaráda Lojzu, s kterým chytali čolky, spolu opíchali první holku, spolu sežrali prvního psa a slíbili si kamarádství na život a na smrt, jak už to tak chodívá na malých vesnicích mezi nedospělými hochy. Že se zdálo být krásné a čisté, než se na vesnici zjevila krásná podučitelka pizducha, která obou chlapsům učarovala. Přesto si však rozťali žíly a stvrdili svou krví přísahu, že nikdy se jí nedotknou. A Petr si pořád ještě zpíval Kundrati.

Paťo, jedného postního odpoledne, kdy v místní sokolovně hrála pokleslá zábavová skupina. Oba hoši se tam chystali a slíbili si, že si spolu popí a pokoukají na taneční páry, když je ty holky nezajímají. Petr se zdržel v kravíně, kde dojel malá salata, a když se vrátil o něco později a dal si dvojitý rum, skrze clonu temné říčanské lhoviny viděl, jak uprostřed tanečního parketu vytáčí solo Lojza s pizduchou. Tělo na tělo a přes fialové džínové oblečky Elpo se valí semeno, láva, smegma a magma do bot. Jakmile toto spatřil, odmrštil prázdnou sklenici a jedním skokem se utkal na život a na smrt se svým přítelem. Jelikož byl posílen z dojení salat, hlad se ho přemohl a rozťal mu lebku prázdným panákem. Znáte, jak to končí. Zamřížovaný Anton, rychlá pomoc dobrovolného hasičstva a už ho vedou Ali opadaný v hrušní k pangeáckému kopečku. A ještě skrze to okénko Petr sebral tolik síly, že zpíval...

zkrátka, jak tomu bývá u podobných příběhů. Soud byl nestranný, tvrdý, drsný a spravedlivý. A tak jednoho rána, než kohout zakokrhal, přišla kohorta mongoloidů a vyvedla Petra po čerstvě ohoblovaných dobových fošnách tam, kde je to temné, propadlo s konopným lasem. Skrze střepy nasypané na zdi okolo pangránského vězení viděl mihotat, ligotat, blištit a cpitit se slunéčko, které vycházelo v věčných červánkách. A než se zhoupil, naposledy zpíval!